0: Hi, Licho Sotak, Zöle Poma Unakila, Beachtura Satkula hier ist der Mensch Animo, a Lichna Tornea, Reincho Live-Reporterer Benner Schote, Pschis Nikotra Sabode, jetzt hat ich Sakunschiva. Na Pech Schelaki Staziach, Pech Firmach, Smejemu Behusal, Schwichte Genio Pschipos, Wuchatschmoli, Steue Namwotam Rosprawjau. A to so dziwasz, gdzie szudzie moci a starsi Serbia dziwaja, że oni wszystko zamoże. Letuszu turu, beno popuczu zawodach, cymy dżęca zimacz, z najzajmałszymi wyrieskami was na niu dopomnić.
1: Serbski rozwoz popuczu live na strzelaku.
0: Początki julia to byłby nasz reporter we Wutworju, tam nakromie sys tej czyszczania wody. W tutaj a w okolnych mniejszych czyszczaniach rzadza w opłoczki w odniedzie 8000 ludzi, któż w oznamienia też niemal 100,5 kilometru rowu. Beno jest jej skoczynki rzadzenia pokazać a rozkwast stał mechaniske, chemiske a biologiske rzadzenie, pasenki a labor za kontrolu kwality, żeby so w na woda za so do ryki puścić smiła. Je poryczo ze sobudziewaczerjemi Janom Mikelom, Józefom Matiaszkom a ze specjalistom za havarie, Alojsom Delenkom. A ja so dopomniu, sama tu moderatorka studiu, so je tu niemu powiedał, kotry wliju wedroma, so hižo do toho wie, dy dobia znano won k reparaturam.
2: Dys so wile zliku szindziu, ja ty jace wody, wenn so die Kanäle installieren, oder beim Pisk, aber gar nicht hin, aber sagen wir, das Warte wird sicher, das muss ich auch noch nicht. Aber die Schönste nicht lesen, was da hat, das ob man ein paar Hiebe, ja, man muss ja da der Klipp aussuchen, wenn man alles da bei sich, ob man eine Skibrau so Skisivier hat, ja, nicht eine Stimme, wenn man irgendwann der Gio hat. Da ja, jener Witz, da haben wir ja, im Jahr 2000, im Gemeinschaft, die wieder bei sich, ne, Rabe, die bei Ladac, das ist bei sich, das muss ich auch wieder durch, das ist die Skibrau.
3: Aber der Rabe ist so, ja, ohne ein Video, da mein Abbrauer sah, wo gerade 10 Meter Pritsch wurde, mein Sudeck, Rabe, Gott, das ist nicht der Rube, wann sei ja, wusste es noch bei, da gewartet wird, sich ein paar Tage in Drehung, wo dann kann ich. Stärkste Hauak, da geschah, wird ich geschiedkach, wird ich Rabach lesen, was ist das noch, wann es wurde, Channeli. Ja, nicht genau, muss ich nach Berschen, aber da geht nicht, alles da in Ankapo, was ist das?
2: Nein, ich habe auch viele Matches in Pindu, die so rarrube, der Drauer kann spreinen, der habe ich keine Ahnung. Das hat ja auch nicht ausgestanden, was dann wäre eine Klumpe, wie es sei. Alle Jopas muss man schön gewitzt gelangen. Nicht nur Leute, aber nicht Glutsche, aber da hat er schon Chancen nicht mehr. Der wäre auch besser, wenn die Matches nachbarn, der nicht wie sich jetzt. Ich weiß noch, dass man den Ankali, alle Ballschabern, also die, wo die Kunst nicht so will, da schaut auch mal.
3: Dadurch, ja, das ist nicht der Putter, wo ich das nicht mehr muss. Der Praschen, da haben wir eine Wärtsestarost, Chini. Leider ja eine Wortpart, aber was war du?
2: Nein, wir warten, was ich habe, und schöne Matches sind schon Putter, nicht mehr. Ich habe da eine Lappe, aber da war da ein Stabiges Hushi. Dann haben wir ja alle Tschechische Chini, da kannst du Satik an der Klumpen.
0: Reporter Benno Schota je dżen zarano wutworju, a to we wodoczyszczani. Tam bieži wotwoda mnohich serbskich domjacnosćo, a cyle wiesče tež tavo dżen zarano, jako šče si mezvočo umeli. Nietko pak maja tam tež vosibitu mašinu stejo, kiš je trebna, dž maja havariju. Abo, a to je tež pravidu netrebne, dž drbja jame vuklumpač, kiš nesu na wotwodu přizamknjene. Dajkich je menuce tež išče došč. Benno. Pojde, kak ta vupada tu ta mašina?
3: A to smo predoslušali v pozadku Ulke. Nakvarne auto to je Ulke oprođe se stankom, a se stajkimi tostimi hađicami, kaj što znaječe, když bila ono u obore pšiladu, ječe oprođe tajke šorike, se može u obima rukoma i rune, se s postami doko u oku opšimneć, a tutu potom tutu hađicu utiknu nuc, a potom što možne od klumpe. Tute nakvarne auto, te je dženca jule nešto uklumpao, to bi tu tuk, ali začo one hevak tribne jošće, začo jen to uživa.
4: Heit und wohne nadok tut ich na tut o nakwadno auto je mobilne what was in a what wurde es dezentral ne Pschiprau we havari i dobia so nasche klumpe so boja so one sasse dopowiatka steich dobia so de wulke klumpe wutchanich hat da ma und den in kran hab und uns es tut dem kran tut dem cheske klumpe chaue.
3: A to se predo rune predali, zo je taký problém tute vožen lapky. A to sú také, tak meno a na avarie, netko džime, neko 3 metre dále, v dobi če menice 24 hodiny v obdžen dispozícii stať. Za menšia nikto od vás. Umáčete upravdu službu 7 dňov, 24 hodiny hode, jutre kamušu v dobi če stať v dispozícii a po tej noce von?
5: Celé praje, tiež noce von. To sa môže, čiž máš zbožo, sa ničo nestane, čiž máš ty tvoju službu, ale aj, ja mu prajem, čiž máš ujky, dešť alebo nešto, sa môže tohle stať, za dobiš po ničemu, alebo milí na húpane, sa môže po nemu lusieť.
3: No a potom také klumpu v obstaračke sme tu na rune položili. Ne? Celé nová klumpa to leží vonka a tá dobiče si predstať, že je nekak tak vulka, kajš, alebo vusek, kajš jen bou, čorna, trošku húša a deleka máš hajtu vodže, kde sa voda vší srebe. A dostanú tú rune mierenčko připoložené, 30 cm, také nešto ona je. Jozef, je to prašeno, jole deleka, kajš ma dobiče si predstať, čo je hajci zubiky, ktoré sú celé spiešné vňača, to je to, čo poprom otreza všetko. A to je tiež tá miestnosť, kde sú tie vôžne labky potom, čo som predeprali, ktoré sú veľký problém, nahromáďa. Čo robí čo upončiť? Čo tam máte čo docvať? Možno čo robí čo zatekané?
5: Když si ten klumpu čano sprná, tepa napomu láž, že mám milí na nej, že sa tebe ničo stačne, že když si svojimi rukami tam dživeš, a poň môže láž, že to je deleka tu nož.
3: Aj, to má také verče, čo?
5: Aj, že to je tu nož, že môžete tu precať, to pa mu te tamo mamoše, když buch tu neke kaputbo, alebo nešto, po môžemo, mamo te ešte džele, že môžemo to zmeniť. Pomôže to jove také, tu plotku tešče, precať.
3: To sú te džirky, když pom poprom ta voda dobi prike vidieť.
5: Celé praje, to jo še beží, a potom to, že jo to poprom pon odklumpa na hodbe. A potom to, že do našo systéma.
0: Benno Šota s mikrofonom v horšči potekým bie popúču live rozladoval so v vodočišťani ve Vútvorju. Dalša miestnosť rejnšie reportáže závod, do ktorohož je Benno Šota pokoknú, stejí nedaloko autodrohovie votiestky Budušin Vukot vši vulkýmaj nakupovaniš, čo maj rola a marktkauf. Niečo 100 ľudí tam dživa. Produkuje pisaki, a vám najskýre marka Edding než to praje, abo firma bude 1906 v Hamburgu založená, špecialist za mašiny budeského závoda je Rafael Viacvok. Mode Serb tam žno 10 let živa. Je reporteri rozkvat, kak teký pisak vopravč romadže tvária a najskýre je tak, zo vun samo kúštu mašinu závodže znaje.
3: Tak možno to opravdu rec, kúžu mašinu u najskýre znaje a jo zna najskýre tiež reparo, kaj sme to preda slyšeli. A netko s tými pri jednej také vosebite mašine preda sa toto skutka nás narezva, je u menece ultrazvuk jenú roloraje. Ale činíme k započátke. Ja ste ju tu pri tým nutsko nemu džilu a to dojš preč, je to úplne takáž malá cigareta a opravdu taký filtr, nutska nešto mehké bývá a vokodoko je to začínené poranek, taká rolka. A tu nastanú tu písaky, keď každý z nás na tej rúce mi umenujúce ve všelakých barbách oni dávajú modré, zelené, také svetlo, žlté, s ktorým môžete tvoj text markirovať. Tu tie tolsté písaky, s ktorým svojský text, ktorý sa napísal, ešte raz markiruješ. A to je taká mašina, keď rúne tu tie písaky romadži sa steje. Jole, to celé prenie tu filtr, Rafaela, a niekto, že dále, ma poďme raz metr dále. A tam podporom sa hakle tá mašina porane započína. Jule, ja vidím, haj, to sú te súdobia, to sú te, haj, to sú te započátky, te vulke zadne džele, jem praje, no?
6: Haj, to sú tak pajne nopašky, na tuté nopašky všinže kvázi na šlejbel hore. A tuté nopašky jedú pondále na tej mašini, potom všinže stácia na mašine, že sú kvázi tie hubu z hore sáďa.
3: A tie hubu to znamená, netko sa po tej ďalšej barbe menujúce pink alebo rosa, tiež to všetko obľúbená barba. A to, vieš čo, keďko hubu, takých hubu jo je, to sú stá, keď od záde, šindu z takého väčšho, aj tie líka môžeš prajť, von jedu a potom opravdu, že celé v rynku ste a sú tu prdku na tú tún, aj sú hore položené preto přes mašinu. A potom, že dále?
6: No. Potom všinže kvázi tá veľká zajímavostka na tutej mašini, to je kvázi naša stácia, kis škrie kvázi ze spomocu od ultrazvuka dvaje džele romadže. No, also ja môžem to jemu pokázať s nano.
3: Také zasvedčimo?
6: Ja to tý slušeč. 1, 2, 4.
3: A ona opravdu, do byče sa predstaviť, zjedže skrotka dele, to sú jenoviš do ani sekunda nie, no?
6: No. A potom ten stáci vidíme, že sú ešte dva džele romadže zeškrté, poradne ve kvalič, kaž my to trebemo.
3: Prytku ta niekiedy tu ten padzie róża kapiczka, a potem zadnę tu zadnę dziel, gdzie się ta tinta nucka we tu ten filtr, kajśmy przed obrony widzieli, a to w oprodzie, że cyle spieszne zasoby, jeszcze stajne suś dene css, a to by stajne jenoś jeden pisak, a potem, że dalej, menujce, dobi so potem hake napelnić, potem so hake romadzie, kajśprene ścinene, gdyż no poprom tu wunko nedziel hoto.
6: A je no, a zo jo, przy tete stacji, jedzie pan jedna jedlička do toho filtra, když no ve tým písaku nuckací a ta jedlička ta stvočí pan tintu nuc. Při příchodné stácii máme potom kvázi našu špicku. Tuta špicka se sadí do toho písaka nuc, tak se můžeš potom se spisokom písač. A naposledk je stácia.
3: A to ještě je můj nekotr metr, jenom ještě dále, nekotr centimetr dále.
6: So, a ta stacija sađi pon kapičku kvazi na naš pisak, a hotov je pisak, a može kvazi bon za ste mašine.
3: Ja upravo, Rafael, ovo bonđemo jen metr dalje jo trošku.
6: Ta stacija, kjež prede nas vune džive, sađa kvazi te kapički hore, od zade přijedu te kapički na jednem banče.
3: A ja vune vidio tam je zade, to je taki ulike gotova s temi kapičkami. To je netko, kaž pa ne, to se pravijo, to je tu mezenarodne label za tom pisak. Vod je upravdje do šelakih cuzih krajov uožuje, če šta napšikrat te dženca za na plane stavo.
6: A je dženca rano, su label zno drugih bežili za Veliko Britansku, a neke su rune label na te mašini, ki žeja do coj Evrope, tamo vidimo Nemsku rečoka, Špansku, Francusku a tak dale.
3: A wo macie też jacery stynisz, to nie jest tak, no, że jenoś budyśiny tu ja, to te edynki są produkują, wo się też na jacerych miastach, też miasta na rodę.
6: No, also niemskie mamy na promocji stynisza, jedną produkcję, jeden wielki skład, a quasi nasz wielki koncern. A we całym switche są nasze pisakie produkty, jak na przykład w japańskie, albo kolumbijskie, są też produkują, a też tokuskie.
0: A dalej jeszcze w przychodnich tygodniach z Turu Bena Schote live po Zawadach wod Budyszyny szako nie przedaloko do Wielkiej Dubrawy. Tam jest się nasz Bena Schota z początku augusta wuleczał firma samostatnego remesnika biejego ciel, a takle sym jeho tedy ze studia wołała.
1: Serbski rozwoz po puczu live na Strzelaku.
0: Hiže od leta 1998 existuje Schneidritz Award za tvarjenje kuchnu v Vulki Dubravje. Najskrije mestem podsevi serbske vúžice znate, vizo nimo druhých kuchnjetvarcov z Kulova, botiž z Budušina. Kuchnja tešak maja džen a jace funkciju. Beno Šota je tam dženca pola Schneidritz Popuču. Beno, kak može se teku cele modernu kuchnu predstaviť?
3: Hej, víšte što, takže celé moderné kuchni, ja steju například, všimni jo, takže znajče takú vůlku vok ponuje, no, to taká vůlka ponuje, poukulováta, a když je tu netko tu nutstají opravdu, když tak poukulováte, jo, jsou te kachle spadat, když může to nutce, štuž ráde s vokom, že jo, a může opravdu také kachle zač, to potom rejne nutska ležit a ponuje. Podle, hej, to je taká blachová ponina, Michal Kubic, šéf závoda, začal ona, jo, to úpada za mne, kajš, ne, prvný raz čupo džaržená, nebo taky nešto.
7: Ja, to je eigentlich taki mau exot kuchni, ten teppanyaki grill, jo muže mäso, zeleninu, a tak nešto hoka grillovač.
3: Kaž prane moderna kuchna, my džeme dalet. Vobročíme so, my máme taký honač za vodu, kdež môžeš nastajíč hač zimná voda, variaca voda, abo voda samo, kýž je na ich piču, kýž má puchorky sa vnúcka. Môže otvárniť, že beží voda?
7: Vobročíš. Pôjde to zvrtneš,
3: a nekde vidíš, hej, čiovo nesvědčí například, je nek... hej, horca voda, zimná voda, a to jsou...
7: Zimnú vodu, minerálnu vodu, toto šo ze jiné app, ze sendiom...
3: A to můžeš šo nastavit ze sendi?
7: Nastavit, hej, jinak to není, že...
3: A potom můžeš si, když prane doma, tam, když hova kvopokuješ, můžeš si tvoje pitnú vodu vonzač, tvoje minerálnu vodu, kde si to mít. Pojďme raz dele, já jsem děnca nešto celé, vlastně by to viděl, no, tej situácia máš starou kuchňu. A chceš ju oponovič, si chceš nové mobiliálovač alebo nové vece k tomu zatvarič a napríklad taký párovár, jak Nemcov, oni praja dampfkáho, ktorý však je, ktorý moderný, ktorý sa rádi užíva, tiež za zeleninu, za neple, ale když nemáš ať sa miestno v kuchni, máš jednu ďalšiu možnosť, a to sa tu prvný raz vidžal, to jo?
7: To je také kreací párovárak ve fašku nutka zatvorené, a to môžete kúže fašk, kuchni to za tých, kýž nemajú tu možnosť, si jen párovák nejaké vodič, čo mu zatvoriť, žač. Tu musíš do faška zatvoriť, kus mierne miestne, ale ja eigentlich eine super Idee. Heute du hast jetzt wohl der Trendwolle, denke ich da.
3: Das spalert mir nicht gerade zelle Rutsch an der Saarbotschatke. Ich habe mir ein krassene Foto, Jule, des Trabantom na Dore. Christian Schneider, wusst, das sind auch Saarbotschatke, Bulli. Da ist auch, wie ich denke, dass ich das neue, auch Trabant na Dore, Beton, Dore, Sade, Drehwerne, Rota. Dziwana, tam bych ich auch Saarbotschatke.
8: Ja, sind sam, so sehr samostatnig, da bin ich mein Julki Son. Ein Trabant, die Treppen bauen, tun sie erst darüber, sam Wobsterrad, so wie am moje Postuschauana, Postkicic, moim Kupzam, hasim Kojaki repaubau, da bin ich nur zelle Preni, Dio Spotschatk.
3: A to bische, Dio, ich weiß nicht, dass da Dolnoch dauert, du smuji, wo Projekt Rat des Kreises, wo Projekt ist, du bist nicht, da Dolnoch ist, also ist mir da gehen, ist da Chinic, a potom ist da dale wo, no, muss man nicht kommen, Pola Kuchne, es sind mit zelle moderne Kuchniach, a Pschimni, Leji, Jotischina, Zedlak, es tut da denn, es gere Sapocelli, da hei, da Adwai, Ulkost, a Damien, wie Ich nabschikwat da drin nicht in der Küche, aber das ist echt mobiliarkische Nahrissone, also nichts Computerum, aber schon das Ruckumalone. Ich habe das Tag, sag ich, abschaut, gut, ich habe das Obrot, ich liege, aber es ist nicht mehr Malone in der Küche.
8: Muss man, da kriegst du den Papier rum, Millimeterske Papier, als muss es wenig kommen, hat dir Gummi um den Küchenrisse, weil ich neppe. Linki a dibujen mio potom jen wobas woe woto pom mir to te tak meno ne CD risovau z ruku na jen bio papierku predat mu to computerski program dostali am wujic moli z poto sche z ruku chineli
3: what jive jesach potom jeshe los z jimom a to kash prene pses cue led jesat ki da da prashne sta tak e doji vet mir no wirki kuchen jen rude sat wilo jen mi whatsapp nich host ju so ich kuchen nach aber dich so präsentor sto sto doji vet ich zia bole jesat ka
8: ja wille sat wilo sim sat emo muss mo dolo bole ha telefon klinka shinjena zusa zu so was, boller was, bockne in Autoste, sauerge, wobkoje. Ja, sind sie muss da tun, dass sie mir nicht knorren mit. Sim saß und ich in der Sobojewatcha, boller naski, wie du, boller Budli, atum reiche Totrichi. Damio, in der Auto, warum da wobka da sei war.
3: Am Autokuchen ist doi.
8: Da kreiz.
3: Einer ist gerade, damio niemals am Jene Dohe, boller Herz. Runde dich im Schädel, sagst du, dich in Samostatne, ja.
8: Muss man nicht um da mojeli.
3: Ein Taxi muss ja da pschätzteitsch. Alle gesprene zia bulle jesatki abonnen mo ja nun sano wodech ne jishin toro modig ruko obschepa da mich kubi jenza ranos no richaus nami hai kein daiko nase di kan namaka
8: na lepetla ja schätze dich in wat swebu niko namaka alle moje jichi anuchki de su zastane inische plane war ja das hast du doch muslechin schassen sei doch zum sapochau dieser schet bechlitami Snano buto nicht um Schäuzer zu machen, ich wollte nass, es noch nicht so jewe, ich so wusnaje, ha kotem schato chitspeu, a to ja mich auch bo, ha das war schon Bachelor, da müssen sie auch Braschau, ha und ein Braschau, ha sonst mo zapocheli daher po, das ko Ziele do, da schiot was.
0: Schäuzer Filme sa Kuchnie, wer wirklich du brauje, yes radio. Benno Schota je tam rano live pobyl a rozprawiał. A tyż podla przychodnego zawoda jest to naslednik namakał. Tam w swójbie. Autowy dom Kamiencu na Lutorowej Hurce wiedzie Tobias Lečbo po swoim nanie Achimie Lečboru drugiej generacji. A choć runiście mody, toż to w ustawiznach autowego doma z przysłusznej zamkarniu wie, kajczynasz reporter zwieścił. Tu nie się dał, po przyjeździe ze słuchomobilom leżoność pokazać, a w zapoczatkach powiedać.
3: Po nie to jenoś jeden dom, to są jacere domy. No i znają to takie kusy dalsze komplekse. To są jen, dwa, trzy starsze domy, cztery, gdyż tu zadnie dzieje subuza. A potem są tu żyla też jeszcze ruiny stali, gdyż są miastem żyla złotorane, żyla horetwarene, a niż to wiesz, kiedyś pola auto o domu i obszitwarene, z wielkimi oknami, co też niż to rynie widzisz. To jest wiesz, te praszeno, w tu tych starszych domach, które są znośnie, nie tylko ponowne, praszeno na was, co są w tym erskim czasu nie tylko dokładne, tu činujo ja, na tutem arealu. To ta suka šprane vjacere dome boli.
9: Započal je to cilje prede, imam z jedne skau, to bi je na cilje malo zamkala, za jedno skau. Sedom džesatih letah je pon tomu šišvo, ali so šetvaro na ne PGH, to rekao PGH, KFZ in Standhaltung, kaj je do Kinsburg, kaj se bo slušalo. To je co čas běžel, že 10 let, na koncu se nějak cítí sobůžová račami, to jsou ty dva šichtách dživali, a v 90 letech po přehroče se ta PGH pon so šetvarila do jiné GmbH, že se pon můj nan cí tam, to šel přehozvali, a se to pon dále utvarili, že se tu na zámkanu, pon je tím, či byši tomu šišlo, a tak se to pon šet zále hůj, a že dženca.
3: Kašprene, to je auto dom, když ní nepředává jenož auta, ale tyž láda auta, reparuje auta. A to je to zajímavé, máme ještě taky dopomněnky tyž na ten NDR-ský čas a to domů netko nekotrmetr jíč mes autami tu nímo při tým blíže, když oni předávají do zádného byroa, když sedí nan Achim Lečbor a tam Achim Lečbor nan a juhu máme netko nabídě po Tobias a ležo. 1904 a 80, či vidieť, hej, to je reparatúra, to sú dobečerio v prirúnaniu k manošču. Sieger im Leistungsvergleichu stojí 1904 a 80. 88, či jemo, sú dneské húbeďované boli oproti také staré drevené tafličky a potom máš tu prišrubované prudku z metála, tuto, hej, vopísma a potom, áho, máte stavíš netež takú ranú knihu, ja vidím just tie dokumenty, nucka, ach, kak sú ten auto dom mluvil, jo, 77, no, za počátk, a potom, kaž práne netko, že to dále, potom 90, sú oni tu auto dom založili, to šo má tiež v knihách, že šo leží dokumenty, to by sa zajímalo. Kde sú to muže potom převzali, netko mač o to, no, zamkano, auta, ale tiež kolesa napríklad přerovače, kato k tomu šišlo, jo?
9: Ty kolesa, jo, pon, tiež posledný letách tomu šišlo, dokiež sa tá mobilita tých ľudí celé jednoho zmení. Máme niekedy elektromobilitu, ktoré sa čo zväčší téma voľbe. A tie dokiež tie ľudia, ja tak ďaleko nehožia. Korona by tie prajemo jen vujky úskut kvoto. A s tom sa tie kus na kolesa šelzalo, dokiež tie ľudia pon tie kusiacia za strohotu činč. A tým téma sme pon ondan súbo horezali, dokiež tie vod moja nana, tie také kus hobby vodno. A tie pon súbo tomu šišlo.
3: Ja s tým zjenom z tých, kýž tu tá auta lada, kýž rebáruje tá auta. A to je Filip Pech, kýž tu dživa je, že predesno tú šrubo, ja som na tom auto nešiel lada uľke, býva auto, kýž prejene, to je rúne z požiadku slyšať, býva je zbienené, že môžeš tie dospode ladať. Pračené na tebe, što to rúne činíš, što dženca je do nadoka čaká na tebe?
10: Ja tá auto nekaj dženca je hotovo čím za předáno, to dobe ja jemu jenu uľku inspekcionu činímo, tun vysoko voltsystem dile jožimo, zomo vidimo, hač to šo onúcejo.
3: To je, ty vidieš nucka, tá auto máš ešte šo rene štinené, vôli ešte sú oko štinené oko vodžidva a opravdu o tom, kde ešte celé čisté a nové úpada. Také dživo, no, to je nejaké, ja si musel jené príjomné dživo, tá auto ešte tie čisté, sa netrá ani jara vomazať, ja si musel veľa šrubovanú, tie nejatrybné, ale doponies sú tie štiny na nešto, když se to si zubu ukusal, ale když se doba jara vyle dživač, když se to právě, o, to je taky něco, to já zabuč nejdu.
10: Hej, to jsme mu po jedna outlandera od Nucka, ten komplet kabelbaum.
3: Dobili onzač, to je co kable?
10: Genau, to jsme komplet onzač dobili, dokud tam jen kabel od RWK kaput byl, to byl ještě jen richtig vůlky dživa, to jsem celou štekarami, to komplette auto od Nucka, komplet rozbrané, jo.
3: Das sind nicht gemischt, wie so 6 Liter, jo, to nie tak do ketro mode so budjo, ale psiuschem. Z mini so tvoje jiwa, wo to schrubowania, des nicht kolarasch ke tut im dort elektriskim auto, ja so tvoje jiwa, no mit ich letach des mini.
10: Hi. Also Predator will ja ze mechanisch gebor, nicke mobile ist das Computer rum jo, wo wuchitach der auto. Ville jace s elektriskými.
3: Také vice sú tie štribné, no, zrobím to, čo ty pravíš hľadač. A to je tiež te prašeno na Tobiasa Lečbora. Tá auta však so všetko dále uje. To je nešto, kaž prejene rúne ten s tými elektriskými. Sú tie spúšťovnýšie hodvali? Ja som nešto zmenil na tá autách, že oni boli zriedka úplne?
9: To dáva je na štatistika od ADAC. Tumbuch ja tie tak podpísal, a tá vúpraji zomašte vidžané na posledných 10 let, po nových auto nikak 50% mene úpadov. Tie jene, tie na tom zvýsve, zomašte rúne po tých importérov, jara doje garantie. A tie tvárce od tých auto, když robia tie garantiu dať, že si tie pon kusiace proce dáve, a dokež sú to montéša košte za nich. Šesto buchiata tie podpísal, auta sú spúšťovnýšie odvaj, nakúžepat.
0: Prej Tobias Lečbor mejčil autového doma Kamjencu. Tam pobyl je Beno Šota na svojej lečnej turje Beno Popuču Zahodach. On je tak, kajš v firmie Edding Budešinje, ve vodočišťani ve Vudvorju a pola Šnajdrec kuchňu ve Vulky Dupravje.
1: Serbski rozvoz Popuču live na Sčelaku.
0: Vše reportáže namakače kompletne, a totiž v cibi dôsči, na našej internetovej strane v app MDR Serbia a vezetiš jako podcast v audiotece pola ARD Sounds.

0: jedva na čich.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolské s farariom Benom Jakubášom z Rádvorskej

Buď kvalen Jezus Kristus, vítam vás, ljubivši posłuchajo Serbskeho rozhlasa. Včera bych ve Auerbachu ve Falce, ve tamnišim kloštre šutskih jadnických sotrov naše ljubije kneni. Šest modek žonov je tam jadnické sluby odpovožilo. Dvije postulantce ste so davoj zadrasčič, a s tem do noviciata zastupivoj. Dvije novice se časne sluby odpovožive, a so tak na cilita zaujazavoj svoje povovanje prúvač. Mez nimaj moja mutka sotra Maria Madlen, rođena Viktoria Bemit se Šulšec. A dvije dalše sotre ste večne sluby odpovoživoj, a so s tem na čas živenja zaujazavoj ve tutem ređe Kristuse a jeho crkvi služič. Hižo šest leta zastupja do tuto riadu kožoletne mode žone. Trude jedna, trude dvije abo tři, pred nešto letami samo peč. Što ponuva tute žone, mez nimi zubne likarce, vúčarki, optikarka, so za kloštorske živenje zaujazač. Se svojim rozsudom do kloštra zastupič, su tute mode žone cele vešče do mezvočo svojich přivúznych a znatých prašaki kuzvali. Noze, dženca minja, tajke vaše živenje je nenačasne. A tola reča byščace mezvoča tutych riadnicov za sebe. Če so jeden neveščinský por zjevi, ščene nevesta šitke voči naso, a ľudžo sú zahoreni, a čuneš ju zcova neznali. Svojbu založič, to môžeš zrozumič, tež, tež to dženca ižo nie je samo zrozumlivé. Ale so riadnický šat vôblec, to dženca nie je normálne, a s tým vúznač, so je Kristus môj navoženia, kotremu svoje živenie dovieriu. Sv. Pavol praji, ešte bojský byšť na obličiu Kristusa odkryli, tak svedčia mladé riadnice vo živém kniezu Jezusu Kristusu, kotrež môže jenice človeka vozbožiť. Pokazuja, co dáva viace, hač to, čož môže si kúpiť abo si nadživať. To rozsudne môže sa jenice od Boha dáriť dať. Dženca daleko rozšerená bezbožnosť vejde husto do nutskúneje prúznoty, zrúdoby, bezmocnosti, nezahýmej napřečo svojim bližším a pobrachovací voli so zasadžet za poušitkúne dobro. Přitom bychme všetci šú pšičinu kvesedu mili. Šako, že sme dieči Bože, kúže od Boha chcete a od Neho s osobitým nadávkom posvane, kotrež môžu jenož ja spelnič. Mili so zaso bolie Boží stač, co bychme so stali ľubozniši, dobročivši. Hej, trebame viace pobožnosť a viace modlarov, kotrež Božu přitomnosť v našim svieče vozjavnia, tak zomolí mnoze ľudžo zbožnosť namakač. Thank you.

William Bush je raz praju, kóže přeče, kde so dopelni, dostane vokomikne mordy. Permanentna nespokojnosť docpitym a nenasyčená žádost za viace, lepším, modernejším, naladnejším, nech je poušitkovne čuječí fenomén. Na jednej strane je tute usmierené za stajne väčším jedne vážne čiridvo a pšičina za dali vúviče. Ale tuta čuječská nakýlenosť stane so tiež v obstajnym strachom, ze zgvaučenjom a stajnej nespokojnosťu, dokie storčí čujek přeco zaso na ranice. Kčešťanská nádžia pak zakotvia moje živine tam, tiež môžu vopravde dopelnenie moje žádosti namakač. Ve kráľestve Božím, tiež je plno živenia a radosti. To usvobodíme pred tým ve mojem živeniu tu na zemi všetko docpieť a doživiť drbieť. Jeden biskup je raz praju, kdyby som je nichtu prašal, što je za cirke najvážnejše, potom bych odmovil, so ľudo za so vieriť švuknu. Trekujže človek nešto vieri, napríklad vieria ľudo do sebe samoho, do svojských zamožnosťov, do svojské nevinovatosťe. Tola biskup mineše vieru do vosobinského Boha, kotremuž napčečo sem ja zamovite, jako ľubované a přiuzaté dječo Bože. Tajku víru môžeme vúknuť. S tým zo sobu víríme. Vúznača víre druhých zeznávame, Boha ve zromanosti sobu svedčíme a tak svojské názornenia s Bohom činíme. Džeme na špuč víre ve zromadženstve s vierivými. Sme duce popuču s vúľkými přikladami našie víre. Především s Mariou, našimi sviatými patronami, kotrež mieno smieme nosiť. Vostajme ľuďom, kotiž vieriť švuknú, kojže džin ku sviacem. Pre sluby zaujazuje sa mode riadnici ke živeniu po cioch evangelských rádach, počtivosti, kudobie a poslušnosti. Je to vosebitá forma pripodobnenia Jezusi, kotrež by počtivé, kúde a poslušne na zemi žive. Úraz ráda ujasňa, so nie je tute vašne živenia za všech kčešťanov zaujazovace. Trepak za toho, kotrož bo za to vúzvolí. Zavoža riadu šúdskych riadnických sotru našej ľubie knenici a tepia furia rekne. Ve kloštre môžeš jenož tajkých trebač, ki svoju vinovatoš vetem vidža, so jednoho dňa se siatymi stač. Ľubi priposúhajo, nie je to tiež naše pôvane jako vukčení. Tak prevodže poslani a žonuj vás na vašim puču ke siatosti trojenitky bo, Vodc a Syn a Duch Siaty. Amen.

0: Piatk, das Wetschische, wir wotrobier Tobias Skoda. Kulowatte, stürzete Narodnine. Bojo mach serbske Horoswasser, zedja jeho lubijemu gratulovac, abschia, bohate bože žonovanje, kruto strohotu, veselo, při dživach na statoku, a dost šmirnich vokomiko tež, so by si schon hadjevane, tiš lubič dačmu. To pšia z vutroby manželska Lucia a dječi Hanka, Franz a Jan, kocíš maja tiš išče celé vosibite a vosibinski postro za papu.
1: Jens je papa vulký star, dokrýž je v ní jubila, všetc pilny, čivavy a žodnie. A tak naši svojby krásne doma napíče. Viele sme hižo o tebe nauknuli a s tobou tu išto uspytať smeli. Hač rýta šach, rúko stúja figúry při akrobatice.
2: Abo jako župokreno si kopajnce. Es tobu kuševat je vezavujkotne. Ale so vo tebe mašerovat stať je najlepše.
3: Přijame ti za všišot skrotu a vele vesela ze svojí bobriju.
0: Přečem přizamknu sa starší Bernadette a Frank, bratrej Clemens a Antonius ze svojbu a přichodný starší a cova svojba ze serbských Baslic. A Münkens manželská Barbara a Peter Svorko mieštaj tutundu džin celé vosebite jubilej zvote manželské menuce. Lubujete zromatne kolesovač, koncerty, to jeste hižo neličomne zromatne vopetavoj, a jes byto daleka sveta sú minenich postalitach sa přeco zaso v drdom die postarali. Postalit nitk hižo spokojnaj, kročitaj a pone vunco zromatnich názorninju a dopomnenku si horlivie ve vutrobie kovataj. K čestnemu, zvotokvásnemu dni vám vaši ľubi z vutrobe gratuluja a so s dobom zaušu samozrozumlivu podpieru džakuja. Kročtaj s božim žonovaniom a strohoče lohce dale přes písane tun svet tu stej. Gratuluja, Džoga Anet a syn Bosči z manželskimaj, kajštej šnučki Jakub, Marla a Elia.

0: Wielel jetztotko so vedne mine pregovali kulturnu krajinu Bramboskeje, a vesebnje błoto ze swoimi riekami, czugami, groblami a kanalami. Ale vedne kolasa niesu jano dali żytomlaż. Sugonili hamre, papierowe mine, mine za walkania. Ušej 180 zamierov uživanja su znali. Ze šikom su inženjeri s pomocou vede tvorili mašine, ak su zamegli, což jednotlivé luž žetnje nebe zvenožil. S takim ve mynach namakajome te specete industrijove revolucije. Jaden ešte žinca úspešne produkt minske industrije jo Lane Valley. Kak se ten produzirio, to ste raz jadno mynje sebi oglidavej meja kolegina Marion Stenzelova a Erwin Hanusch.
1: Ja, hos mi nint vete rumnaši hojo bene vele mašinu. Možeš me rozkvadovaš, kotere mašine
2: to
1: su?
2: No jo, to ne jo tak vegin šeško. Ho ta predna, to je ten mini. To je ten mini, žeš se to semje, žeš se to semje mlejo, aby bylo mikje a se dalo potom tike utvociš. Tak, a vy tam přijde do té myšového. Ho se to zmlaté semě, nuť sypio a přidajo nekak liter šopleje vody. A to musí se něco to nekak pišnáš, že mi to napřádu dokradně přemýšláš, aby byla to taká nic žitka, ale taká vožná masa.
1: Iba to něco s tím ceníš šopvotvocene, aber zimnitvocene?
2: Ne, to ještě nic. Ze z té myšové přijde to potom a nyní musíme tam na ten druhý bokyš, do toho velikého škopona. Vidíš, to je ten veliký škopon, když ho z ruku rozjážeš, markuješ, jak šopo to je. Občíš ho přece, že jsi kilogramů z mlátého semínia nuč, pen se tam myšala, o to je taky taká aparatura, ken se potom ho věrší, aby to nepší smalivo. A pen se ho to, no my by gronili palí. Tak ako s kafejom se to gotujo, tak se to rovno zase týke se s tým zmlatým semeniom ho gotujo. To týke zase nekak píš našo 20 minútu, to vetvisuje, kak šopo to jo, te musky ho nelepe vieže a víže, kaký musí to semie potom ugledaš.
1: A to je pon to, což tak dere venia ho?
2: To je to, což bym tak dere venia. To je napšaudu to, nic? To je to, ten rozdíl k tomu, což se ze prvý přašava, k tomu zimnému a šopnému. Tak a víš, tam je taká, jsou také žurka, by mohli groniš, te se pen tam vycinje, a tam se to venzejo šople, do takého malého basenka, a nyní by dejeli raz tam na ten druhý bokyš, a ho máš ty mycné, železné formy. To se synie a pen přišel dojce jsou také žirkaté dno. Tam se považuje ho taky tkaný filtr, ten se nuž považuje a pen přišel do kůždy té formy dvě to stej, pojeca v toho semině, to je přece nějak 5 kilogramů. Gory se synie ještě raz taky filtr, pen se ještě raz synie gory taky železné dno a to se pen mycně přibíjo, aby se zguščilo, ako se gruní, aby ten luft tam ze toho ujšel. Pen se to zacinio a synio ho, nen to napšalom, bo se vyžiš, to je ta prasa, by museli nen to groniš. Takže nen to už, vyžiš, to už tam se zgibuje, to je už je čistá baru, to se pen stvocuje a u dovice, tam dovice gledaš, tam stojí ten zbrk a do toho běže pen ten vylej. Niga su to museli z ruku gotovat. Žinca to vidíš, že to automaticky. Ty se tam ve té druhé rumnosti vyžava, tam stoješi taky starý rucný mynik. To není to negroni, a su jano z ruku utvrcili, ale su museli z ruku věršiš, aby se to napšaudu plně utvrcilo. Pen přijde tam na druhém boce, až tam ten vylej je tam vence, ten vylinik jo, se po něho zase ubio, a zešrotujo v taký šrotovaný tam napríklad. My ga sme už slyšali, to je napšaudu veľkým dobrý futár, všetkým krovám pršie lešiu. Tam v tých kanách nento stojí ten vylej a ho se ven grobne, jano, všetce žijo. Jano grobne. Ho máš takú grobnú kšidu, veci sa ho ven nezajú, to vystane prírodne tak, ako jo.
1: Ja.
2: No ja, pen máme my ten dobrý rydný vili, tak ako my jen vid, nega znajome, na naše skibe, na lupinate kulki, na podobne.

0: Máme to lieše 16,100 dva a 50. Krotko pe čašnej čižasča letnej vejnje jo šegnú bramborský vizitátor přes kraj. Nadoku kurviecha Georga Wilhelma jo dejau protokolírovaš, co jo uše vestovo ve svojogo rajcha. Jo přišel do Smogorjova a zvestčil: dva cheda má ten mün. Puste nagled jo. Pizzenskému amtoju su sebe jen te kreditore kupili.
1: Až te kreditore, to kroni přepažicarje investirio do starých münov, to je bylo rozložice. Soga müny byli za kurjarcho vážne žredvo za peneze. Peč trofu su buru nuskali ve jim přikazaných münach svojo žitom láš. Teke plavetniko müna ve Smogorjove jo to tak bylo.
0: Žase šlit pestjej, namakajome to mě Mirčina Krügarja, zvezane ze Smogorjojským münom. Jomu jo se skľúcevo mün dobiš. Kurverch jo jomu samo dobelil s münom šlodariš a ušenkovaš palenc. Dvujke viasele z ním pak neomil. V češem leše jo se Smogorjojský mün 16,100 peš a 6,600 neobklednosť čidla vedpalil.
1: Skoro 200 let PSG, dokladne 18,102 peš a 6,000 kúpil Ernst Leopold Liersch te grunte za 11,680 tolari a jo natvaril nové, moderne vedové mün po amerikánskym modelu. A to jo bylo jano ten zachopenk. Na proze k 20. stoliša jo Josef Smogorjovský mün uvijal k velikému gospodarstvoju s riezníkom, pjakarňu a s gosčencom. Viele ľuží jo u ten zas sebe svoj klip zaslúživo.
0: Cas pe druhej svetovej vejne jo byl šešký. Ve 60. let se ho žedno vedové keloso vece neverší. Sú recišo pred mynom usúšili. Novigo Nordumfluter Kanaladla.

0: Vedne mün myšenje, jo historický znank, borskego a rolnikarskego živa. Jo se vesem nas často, vesem a pešaset natvario. Myšenský mün jo jatnočky, všetci ešči producirujúce vedne mün ve Vúžice. Ved leta živiš nas často, živiš aset, majo jen Pauli Kojc ve rukoma. Peš zílo ze 1000 tunami trajde ve žňach pounie. Kúšt letom lio žito, pšenicu, dinkel, samo až do 2000 tunov na žen. Mün librujo produkte do regionálnych piakarňov a vikovariam futra. Vesebne rád kupujú biologický, ekologický kubuanu a mladú trajdu za jezu ve žišoniach a šulach. Maria Likoske-Winklerova jo sa rozkraňava s Annemarie Kvietkovú a s Erichom Budišinom z Myšena. Kak venej sa na vejsne mün dopomínate?
1: Si ty do tog mňa šel?
2: Ja som šel.
1: S kým?
2: S nanom mukodivaš jo a šrodovaš.
1: A kak si přišel? Si musel gnaš?
2: My sme s Kelasom a mogi raz sme tak mauke vysek a pen...
1: Čignuli?
2: Jo, čignuli a ten myš, ten šrod pen do de kareto a mit tem Kelasom ten čignuli. A mogi raz teke une Kelaso gnali, ja.
1: Ty znala ten mun ve myšenje teke?
3: Ja som tam, jo va s kynimi, jo. My sme mieli krove, bök a šeljeta, a pen som tam šrotovala. A ja som velje jeva.
1: A s čo vy přinesli o žito?
2: Žito a pšenicu, úst teke na šrotovanie.
1: Si teke pen sam gnal do tog mlyna?
2: Ja, mogia raz sam, mogia raz nan, co vy přišel, jo.
1: Jo, tam velje ľudí přišlo?
3: Jo, žajča. Jo, nan nalodova, pa pen som ja sem s tým pyrova.
1: A vedžo sú te ľudia tam do tog mlyna ve Myšenie šišli?
3: Z Myšena, z Ušova, tam sú byli veľa ľudí.
2: Na Veškojcach, ľudí, Vedbobova sú přišli.
1: A te sú také gnali, abo s Vezikom, abo kak?
2: Te sú s Kelasom a s Kynimi.
1: A kto jo byl, ten mlynikar? Kak jo se jo mogronilo, kto jo to byl?
2: Ten sas, jo Heinz byl.
1: Ga jo to bylo?
2: Zwischen 50 und 60 so ungefähr, ja.
1: Ach, kak stary si ty byl ten sas?
2: No, Gülz, mode Gülz. Also Heinz, jo, ten Munis.
1: Ten starszy?
2: Ten starszy, jo. Ten sas, jo.
1: A pen?
2: Ten mode Heinz.
3: Pen som do Berku, Schengnova, a pen som teke ischit s autom, živa. Do Myšena.
1: Nic do Berko?
3: Nein, do Myšena. Ja som tam de Luzi schickne znaua. Tam ja richtig reden buva, tam som mir war Spaß.
1: Ja. Ten Mun, ten Suša do Myšena, nic?
2: Ja, do Myšena, ja.
1: Ale to jo ja Skalauskim a Hešebuskim okresom, jo?
2: Ja.
1: Ta granica. To jo ja den vedny Mun. A to jo Krzyżowka, nic?
2: Krzyżowka, ja. To jo serbske Krzyżowka a niemske Greifeneiner Fließ.
1: A jo ta bieži, ta veda?
2: Ta přižo u došprivě, jo.
1: Ve Berkovách?
2: Ja ve Berkovách.
1: Aha, a jo u přece došť vedy bylo ve Křižovce?
2: Mogi raz malo a mogi raz velje, tak to vedro, jo. Gaž bylo sucho, jo, malo vede, jo.
1: Te tvarenja, te su velike, ten celý mun, ten chrom.
2: Jo. Ja znaju nur tak velike... Ten dom, ten mun, wird auch ein Penker, ist tak ungläder, ja.

Zčasvišali ved čojenju a historie okovo bošenskih vednih mino, jota bylo uštěvanie s pomocou autoru bošenskeje pratije Stok a tých historických úsližov autorovu Silvio Smogo a Peter Becker. Piedali sú Franz Deutze, Žilka alias Žilfrancic Ketlicojc, Marion Štenzelova, Erwin Hanuš, Maria Elikoska-Winglerova a také dalšine serske vejsanárie sú byli svišaš. A ja, Gregor Klim.

Nažem se a šikne žiši a modostne su přišli derje přes prejtne šulski tyžen, snaž sme mogli vás s našejo muziku tyženja ten raz teke dopominaš na váš šulski cas. Za žinca jo moj kolega Sebastian Elikowski Winkler opytal ešte raz taký šulski titel zase z Polskeje vet Davida Kwiatowskiego z blízkego Goržova Wielkopolskiego. Znáte jo, ven vodoval ako úspešný singer-songwriter a teke ako televizijne grajer. A jako spiel Schula, ten je nastal za oblobovanú televizijnú sériu ve Polske se samským titelom a taky pšal Teeny Rock a la Avril Lavigne, ja to, čož ven spiva miasto drugim na horizonte, javie se nové cíle, tož staj se tomu upomínaniu, nemyslí, co se žinca neražia, cíňme to na našu vášňu.